rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 14. července. Tento den roku 1919 se narodil italský herec Lino Ventura. Po 20 letech přišel na svět zlatý a český slavík Karel Gott. Und diese Biene, ich meinen sich Maya. V roce 1952 spatřil světlo světa basák Ultravox Chris Cross. Čtyři roky před ním se na světě objevil pozdější prezident Sony Music a manžel zpěvačky Mariah Carey, Tommy Mottola. Ročník 1966 je klávesák Crash Test Dummies Alan Wright. Roku 1971 se také narodil kytarista Verve Nick McCabe. Nejmladší z dnešních oslavenců je švédská princezna Victoria. Na světě je od roku 1977. Tento den v roce 1927 se uskutečnil první komerční let směr Havaj. 13 let na to se Litva stala součástí Sovětského svazu, aby se později zase trhla. Roku 1951 si užili diváci stanice CBS první sportovní večer v barevném. Vysílali se dostihy. Ten samý den i rok někdo na koně vsadil a vyhrál na tu dobu neuvěřitelnou částku $1 milion.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Relax Radio.
1: Udělám si hezký ráno plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Relax Radio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo.
1: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River.
0: Druhé místo.
1: Alex Warren, Passenger.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.

0: 6:00.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Časí.
0: Držte si dnes klobouky a čepice a pláštěnky, ať vám to neuletí. Dnes bude hodně zajímavý den. Zahrádky zalívat určitě nemusíte. Dnes bude maximální teplota odpoledne 29 stupňů Celsia, ale taky vítr bude mít svá maxima okolo 90 km za hodinu. A pozor, dneska nás čekají bouřky. Bouřky budou lokálně doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm, nárazy větru okolo 90 km za hodinu. Pokud přijde bouřka, může spadnout až 50 mm srážek v opakujících se bouřkách i více. Takhle dnes varují meteorologové, že očekáváme většinou velkou oblačnost, během dne od západu na mnoha místech přehánky nebo bouřky a jednotlivá bouřková jádra budou téměř bez pohybu, to znamená, že to může způsobovat lokálně výrazné srážkové úhrny, ta čísla, o kterých jsem teďka mluvil. Takže na to všechno se dnes musíme připravit. Respektive s tím musíme počítat, taky s Evou Farnou. Už za chvilku z nálezu a krás.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Deštivá písnička na rádio Relax, Rain, jako kdybychom to přivolávali, ale ono to dneska spadne, asi by mi nevadilo, možná ani ten vítr, dneska má být hodně silný, jako 90 km za hodinu, to už je dost, si představte, že jedete třeba 90 a vystoupíte z auta, anebo aspoň z toho okýnka střešního, takže nějak takhle to bude vypadat, ale ty kroupy, na to se moc netěším.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Tolik lidí jako nikdo jiný, vedro, píše Marie, normy, taky splňovat normy, IKA, vydržet to horko bez klimatizace. Tady s klimatizací jsme měli jednu takovou zprávu, dlouhou, přesvědčit, to píše Jarda, přesvědčit některé kolegy, že klimatizace je dobro a že teď v létě fakt nepodceňují riziko vzniku omrzlin u nich. Že nejlépe funguje při zavřených oknech a nastavení teploty na ní je 25 stupňů a to už se mění v tu chvilku na topení. Takže zdravíme taky Jardu a všechny, kdo jste napsali na Facebook Relax Radio, přispět můžete taky na naší adrese.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.
3: There's only one thing you can't forget. You've got only one life. This is one night. And you'll never see her again.

Baywatch, Mitch Buchanan a pozdrav pro všechny plavčíky a plavčice. No, já myslím, že dneska budete mít míň práce, aspoň doufám, podle počasí.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.

0: 6 hodin 29 minut.
1: Relax Radio.
0: Časí. Úterý 14. července bude bouřlivé. Meteorologové očekávají většinou velkou oblačnost, velkou s velkým B. Během dne od západu na mnoha místech přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné. Jednotlivá bouřková jádra budou téměř bez pohybu a to má způsobit lokálně výrazné srážkové úhrny, takže třeba v bouřkách ojediněle kolem 50 mm. No a bouřky budou doprovázeny silným větrem okolo 90 km za hodinu. Každopádně i tak má být odpoledne horko, 29 stupňů. Něco bude. To zpívají i Ben Cristovao a Monika Bagárová.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Jezděte bezpečně, nabádají Miles Smith a Niall Horan. Drive safe, bezpečná jízda. Tak jezděte bezpečně, já se dívám na silnice, že teď nic nevidím. To je dobře. Linka řidičů 606 736 736 je zatím prázdná, vakuum, takhle by to mohlo zůstat celý den, i když ono to asi nebude. Norsko, Švédsko, Island, to jsou země, kde je nejmíň smrtelných nehod a patří, co se týká statistiky nehodovosti, k těm nejbezpečnějším. Až tam pojedete, tak si to užijte. Norsko, Švédsko, Island.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Dnes je úterý 14. července, teď je přesně 7 hodin a 1 minuta.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
0: Časí. Dnes bude teplo, ale taky deštivo a bouřlivo, 29 stupňů Celsia. Meteorologové očekávají většinou velkou oblačnost během dne od západu, na mnoha místech přehánky, které přichází od západu, anebo taky bouřky, které mohou být velmi silné se silným nárazovým větrem až 90 km za hodinu a v bouřkách, co se týká srážek, by mělo spadnout na metr čtvereční až 50 mm vody, takhle je to měřený. Jednotlivá bouřková jádra budou téměř bez pohybu a to může způsobit lokálně výrazně srážkové úhrny. Na to všechno se máme dnes připravit. No a už za chvilku je tady nejnovější písnička z Itálie, z Irska, skupina U2, Ulice snů. Až budete vyrážet dneska ráno do Ulic snů, pokud jste ještě nevyrazili, tak si přiberte sebou pláštěnku a deštník. Mimochodem, kdo vymyslel pláštěnku, se dozvíte už za chvilku.
3: Relax.

0: letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: se snů je nejnovější písnička skupiny U2. Jednu ulici teď tady máme nahlášenou z dopravy, a to konkrétně z Chomutova. Hlavní silnici, která prochází Chomutovem, pražská, už skropil déšť, a to tak, že je zatopená ta silnice vlivem silného deště, takže hrozí aquaplaning. Do Chomutova zdravíme, opatrně projíždějte pražskou, a tam je taky takový krásný podjezd, tam je to asi hezky zatopený, takže to nějak oběďte. Šťastnou cestu.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

Dotazník, nechám to na vás, ale určitě se bude hodit jedno i druhé. První moderní nepromokavou látku vhodnou pro výrobu pláštěnek si nechal patentovat skotský chemik a podnikatel Charles McIntosh. Bylo to v červnu v roce 1823, takže téměř vlastně už je to víc než 200 let, co máme pláštěnky, a bylo to ve Spojeném království, konkrétně v Anglii. Jeho revoluční patent spočíval ve spojení dvou vrstev látky dohromady, takže použil vrstvy přírodního kaučuku, rozpuštěného v uhelné naftě. Muselo to hodně vonět, ale každopádně zajistilo to to, že ten materiál byl 100% nepromokavý a na druhou stranu taky 100% neprodyšný.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Za půl minuty bude půl osmé.
1: Relax Radio.
0: Dnes máme počítat s velkou oblačností a taky teplem 29 stupňů Celsia. Od západu přichází velké přehánky, bouřky, na některých místech už hodně prší a jednotlivá bouřková jádra budou prý téměř bez pohybu, což může způsobovat lokálně výrazné srážkové úhrny ve středních Čechách, nárazový vítr 90 km za hodinu a hodně vody. Takže s tím počítejte a přejeme hezký den. Teď s Avery Lavigne z Kanady.

0: Tak se jmenuje další písnička, kterou máme připravenou v úterý 14. července, ale taky máme pro vás kalendárium, návrat v čase.
1: Kalendárium, významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 14. července. Tento den roku 1919 se narodil italský herec Lino Ventura. Po 20 letech přišel na svět zlatý a český slavík Karel Gott. Und diese Bienen, ich meine, nennt sich Maya. V roce 1952 spatřil světlo světa basák Ultravox Chris Cross. Čtyři roky před ním se na světě objevil pozdější prezident Sony Music a manžel zpěvačky Mariah Carey, Tommy Mottola. Ročník 1966 je klávesák Crash Test Dummies Alan Wright. Roku 1971 se také narodil kytarista Verve Nick McCabe. Nejmladší z dnešních oslavenců je švédská princezna Victoria. Na světě je od roku 1977. Tento den v roce 1927 se uskutečnil první komerční let směr Havaj. 13 let na to se Litva stala součástí Sovětského svazu, aby se později zase trhla. Roku 1951 si užili diváci stanice CBS první sportovní večer v barevném. Vysílali se dostihy. Ten samý den i rok někdo na koně vsadil a vyhrál na tu dobu neuvěřitelnou částku 1 milion

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: 8 hodin bude přesně za půl minuty.
1: Králův dvůr chce sklidnit nejvytíženější křižovatku ve městě a výstrha před silnými bouřkami platí od 11 hodin. U zpráv vás vítá David Latovsky.
2: Relax Radio.
1: Králův dvůr řeší kolony na nejvytíženější křižovatce ve městě. Jde o sjezd z dálnice D5 na Plzeňskou ulici. Denně tudy projede přes 10 000 aut. Zvažuje se proto přestavba na bezpečnější kruhový objezd. Radnice na přípravách spolupracuje s krajem a se stavbou chce začít co nejdříve. Kralupy budou mít Reuse centrum, místo pro odevzdávání a vyzvedávání použitých výrobků, vznikne v areálu sběrného dvora. Ředitel technických služeb Luboš Němec.
3: Je to možnost dát život těm věcem, které skončí ve sběrovém dvoře, prodloužit jim ten život, těm věcem, které se dají použít. Někdo přiveze třeba nábytek, který už se doma nelíbí a někomu třeba z nějakých slabších vrstev by se ještě mohl by ještě dosloužit, tak se prostě vezme, vytřídí se to nejlepší, to nejzajímavější a pak se to nabízí dál za drobnou úplatu občanům, kteří to ocení.
1: A jak se lidé o nabízených předmětech dozví?
3: Přehled bude na internetu, bude zřízeno nějaké webové prostředí, kde bude možno se podívat dopředu a případně tady máme vyčleněnou část halového objektu, poměrně velkou plochu, kde budou ty předměty vlastně vystaveny, budou označeny podle cen, budou mít na sobě nějaké štítky a tam je možnost si prohlédnout, o co by měli případně zájem.
1: Kralupské Reuse centrum začne fungovat v říjnu. Dálniční známky zřejmě nebudou každý rok zdražovat. Bývalá vláda Petra Fialy zavedla zvýšení cen vždy od nového roku o inflaci. Současný kabinet s tím ale nesouhlasí.

0: pravděpodobností bude dál stát 2570 korun. Nový železniční most v Praze Libni bude mít oblouk, pod ním zároveň vznikne sportoviště. Podle zprávy železnic se tak vyjádřili lidé v anketě. Plánované přebudování železniční tratě mezi Libní a Malešicemi má zrychlit průjezd vlaků metropolí. Stavět se ale začne až na začátku 30. let. Sport. Cyklista Matyáš Vacek má za sebou premiérový týden na slavné Tour de France. Přiznal, že byl pro něj ohromně náročný. Má ale radost, že splnil jeden ze dvou cílů a vezl bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Tím druhým zůstává etapový triumf. Vacek pro něj chce udělat maximum.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
0: Časí. Výstraha před silnými bouřkami platí od dnešních 11 hodin. Potrápit nás mohou až do 9. večerní. Kromě silného větru máme počítat i s kroupami, kde přesně budou bouřky řádit nejvíc, ale meteorologové doteď nevědí, nedá se to podle nich přesně určit. Teploty opět vysoké, maxima 26 až 29 stupňů Celsia.
4: A otázka na začátku nové hodiny zní, vedle koho usínáte?

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. A k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

Silné deště už dorazily směrem od západu Louny, Most. Z Chomutova máme informaci, že ulice Pražská je zatopená kvůli silnému dešti, takže dneska je to takhle, no, musíme s ním počítat. Meteorologové předpověděli, my jim věříme.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.

0: Fotbalový šampionát.
1: Semifinálové zápasy mistrovství světa už jsou před námi. Dnes od 21 hodin v Dallasu nastoupí Francie proti Španělsku a zítra v Atlantě Anglie a Argentina. Semifinálové utkání mistrovství světa mezi fotbalisty Francie a Španělska začne minutou ticha na počest obětí teroristického útoku v Nice, od kterého dnes v den duelu ubíhá přesně, je to 10 let. Před 10 lety Francouz tuniského původu najel nákladním autem do davu lidí oslavující státní svátek a to se vyžádalo 86 lidských životů. Prezident Emmanuel Macron na síti X uvedl, že FIFA vyhověla francouzské žádosti. Macron dodává na adresu obětí: nikdy nezapomeneme. Letošní mistrovství ve fotbale už stihlo přinést spoustu zajímavých momentů a zajímavých zápisů do historických tabulek a o další se postará semifinálové složení, které tvoří dvojice Argentina-Anglie a Francie-Španělsko. Jde totiž o unikátní situaci, kdy v turnaji zůstaly pouze národní výběry figurující na prvních čtyřech místech žebříčku FIFA. Od prosince 1992, kdy Mezinárodní fotbalová federace zavedla oficiální pořadí mužských reprezentací, k podobnému momentu na žádném šampionátu ještě nedošlo. Aktuálnímu hodnocení vévodí díky triumfu na posledním mistrovství světa Argentina, druhou pozici si upevnilo Španělsko úřadující mistr Evropy, třetí příčka patří světovým šampionům z roku 2018 Francii a elitní čtyřku uzavírá Anglie. Výkop dnešního semifinálového zápasu v Dallasu je naplánován na 21 hodin středoevropského letního času.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Info o dopravní nehodě. V Mšených Lázních se stala dopravní nehoda na hlavní silnici v ulici Osvoboditelů, která je u křižovatky, vlastně ta dopravní nehoda ulic Hlavní a Lázeňská, je to v centru Mšených Lázní. Do sebe narazili nákladní auto s traktorem. Na místo je přivolaná policie.

Hory, velké kopce, tak dnes má jeden výročí a to je Matterhorn, který je ve Švýcarsku, kde se dá lyžovat teda úplně celoročně ve výšce okolo 3000 metrů nad mořem a koukáte přímo na ten krásný Matterhorn, ale dnes 14. července v roce 1865 právě na vrcholu Matterhornu stanula první horolezecká výprava Edvarda Wimpera. Bohužel tahle ta výprava je poznamenaná tím, že 4 z lesců zahynuli při sestupu. Edward Wimper byl anglický malíř, cestovatel, horolezec, účastnil se právě toho prvovýstupu na Matterhorn a později slezl řadu velehor v Jižní i Severní Americe. Byl výtvarník, takže si své cestopisné knihy sám ilustroval. Takže až pojedete na Matterhorn, tak ho od nás pozdravujte. Dnes, 14. července 1865, oficiální prvovýstup. Horolezec.

K velkému dopravnímu omezení uprostřed Prahy dochází právě teď. Ulice Wilsonova, ke Štvanici, Těšnovský tunel, Holbova, Kliměnská. Tyhle ty všechny v délce 3 kilometrů, vlastně je to od Vltavy, od Štvanice až po Národní muzeum, je to uzavřený v obou směrech kvůli mimořádné události. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je úterý 14. července, přesně 9.
1: Pražské hlavní nádraží je mimo provoz a první fotbalová liga se začne hrát už příští sobotu. Dobré dopoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Na pražském hlavním nádraží zasahují pyrotechnici, vlaky jdou odklonem nebo jsou zrušeny. Anonym totiž ohlásil uložení bomby. Problémy se týkají desítek spojů a tisíců cestujících. Předpoklad obnovení provozu je za hodinu. Hořovice přešly na domovní systém třídění odpadu. Každá nemovitost obdržela vlastní modré a žluté nádoby. Místní úřad upozorňuje, že nepatří na veřejná prostranství, ale na soukromé pozemky. Předně se nádoby umístí až v den vývozu. Žatecké odběrové centrum pro dárce krve je nově otevřeno ve čtvrtek od 7:30 do 8:30 ráno. Úterní provozní doba se z provozních důvodů ruší. Dárci, kterým změna nevyhovuje, mohou využít odběrové centrum v nemocnici Kadaň. Cestování na dovolenou se psem má svá pravidla. Jaká platí v Chorvatsku, nám sdělí Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
3: Každý pes, který cestuje do Chorvatska, musí mít čip.

0: bezplatné očkování proti vzteklině a vystavený pas zvířete v zájmovém chovu. U vybraných plemen platí i další omezení, například psi typu bull a jejich kříženci bez průkazu původu FCI jsou v Chorvatsku zakázáni. U některých plemen je povinný náhubek a vodítko.
1: Pokud cestovatel není majitelem psa, měl by mít písemné zmocnění od vlastníka. Maďarský prezident zřejmě skončí, tamní parlament totiž schválil dodatek k ústavě, který má ukončit jeho mandát. Premiér označil hlavu státu za loutku bývalého předsedy vlády Viktora Orbána. Už po vítězství v dubnových parlamentních volbách jej vyzval, aby odstoupil. Sport. Do startu nového ročníku první fotbalové ligy zbývá 11 dní. Hrát se začne v sobotu 25. července. Nováček Zbrojovka Brno přivítá Spartu, Plzeň Viktorka Liberec. Obhájce titulu Slávy bude o den později hostit Slovácko. Dodáme, že do nejvyšší soutěže postoupily hned dva brněnské týmy, kromě Zbrojovky i Artis Brno.
2: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
3: Relax Radio. Relax Radio. Časí.
1: Velká oblačnost s námi zůstane po celý den. Od 11 hodin navíc začne pro celou republiku platit výstrha před silnými bouřkami. Doprovázet je má silný vítr, místy i kroupy. Situace se má uklidnit po 9. večer. Žádné ochlazení ale nečekáme. Teploty vystoupají na 26 až 29 stupňů Celsia.
4: Já mám ještě dopravní upozornění z Kladna, v Kladně na Cikánce směrem do centra. Počítejte s hlídkou, na místě jsou zaučující se policisté. No a teď už písnička pro všechny kutily.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. A k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

0: Říká se, že opakování matka moudrosti, tak možná právě proto vám servírujeme veškeré hitovky z Relaxády, což je hitparáda Relax Rádia. Každý den, někdy dopoledne, někdy odpoledne, někdy dopoledne i odpoledne. Každopádně je to proto, abyste věděli, pro co můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, protože na vašich hlasech záleží, jak se říká lidově, protože podle vás se ta hitparáda staví a už zítra se dozvíte, jak to celé dopadlo. Takže jdeme na to.
1: Relax Rádio.
2: Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.
3: Sem

4 minuty po 9:45, jen tak jako lehce se vrátím k období prázdnin a dovolených a tak dále. Ne každý jezdí do zahraničí, ne každý jezdí k moři. Někdo třeba volí turistiku po krásách českých zemí, nebo třeba i někde jinde. A myslím si, že u nás proto máme úplně nejvýhodnější podmínky, protože máme všechno, nebo vesměs úplně všechno, výborně značený od klubu českých turistů, který turistické značení spravuje už více než 135 let. Je to přesně tak, jak slyšíte. A jedna taková zajímavost, kdyby se všechny značené turistické trasy v České republice poskládaly za sebe, tak by měřily přes 45 tisíc kilometrů, což je víc než jednou kolem celé země po rovníku, jenom abyste věděli. Mimochodem, víte, co znamenají takové ty různé barvy, co jsou a podobně? Pokud ne, tak poslouchejte dál, jenom kdybyste třeba dneska vyrazila někam na výlet, tak abyste věděli, co a jak.

0: really easily.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
2: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
1: Více na www.městokladno.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Když se tak dívám na situaci na dálnicích, tak mám pocit, že jsou z toho spíš odstavná parkoviště, třeba D10 na 32. kilometru, to je Praha Turnov trasa, stojí porouchané vozidlo, je to dodávka, upozorníme na to, protože částečně zasahuje i do jízdního pruhu. Na D11 mezi 13. a 14. kilometrem Jaroměř Praha, tak tež stojí porouchané vozidlo a tam je to ještě o něco málo horší, protože odstavený vůz v pruhu je nákladňák, takže taky zasahuje do jízdního pruhu. D8, to je poslední odstavené vozidlo, tam je to dodávka, je to na 11. až 12. kilometru směr státní hranice, to znamená směr Německo. Porouchané vozidlo, počítejte s překážkou na vozovce. Okruh, to je kapitola dneska sama pro sebe, od 23. do 18. kilometru ve směru na D1 je kolona, je to z důvodu zhuštěného provozu dopoledního, to samé v opačném směru, od 13. do 18. kilometru ve směru na Ruzyni na D7. Počítejte s tím, že tak okolo 10. hodiny by se to nějakým způsobem mohlo uklidnit, ale neslibujem. Jinak blokové odbování tunelu Lochkov, taktéž informace pro každý den v současné době kvůli opravám. A nezapomeňte, pokud jedete na letiště, vyrazit trošku dřív, asi o 2 hodiny.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
0: Relax Radio.

0: Za 2,5 minuty bude 9:45, posloucháte úterní Rádio Relax. Bavíme se tak trošičku o turistice. Ne, že bych vás chtěl jako teďka vyhnat z práce, to bych si snad ani nedovolil, ale narazil jsem na informaci, která říká, že turistické značení u nás je jedno z nejlepších na světě a Klub českých turistů ho spravuje už 135 let. Ovšem, a troufu si tvrdit, že 20% nebo 30% ví, co vlastně znamenají ty barvy na těch turistických značkách, podle kterých, když nejdeme podle navigace, tak podle kterých chodíme. Co vlastně znamenají? Tak jenom v rychlosti. Červená, to je jako hodně rozšířená, to jsou takové hlavní dálkové trasy, je to nejvýznamnější turistická trasa, vedou na nejzajímavější místa a tak dále. Ta modrá, to jsou významné regionální trasy. Tak si to pamatujte, když někam vyrazíte, spojují větší města, vedou mezi turisticky atraktivními oblastmi a navazují na hlavní červené trasy. Pak je ještě zelená. Až do nedávna jsem nevěděl, co to je, ale jsou to ty místní trasy. Ty spojují obce, vyhlídky nebo přírodní zajímavosti. Žlutá, to jsou spojovací nebo přístupové trasy. Ty bývají nejkratší cestou k hlavním trasám. Jsou to prostě takový jako cesty k hradům, rozhlednám, nádražím a parkovištím. A pozor, důležitá informace. Barva neznamená obtížnost jako třeba na sjezdovce. Jako i kdyby na rovině byla náročná červená trasa úplně pohodová, zatímco žlutá může vést třeba prudkým stoupáním. Takže opatrně, neplést si barvu a nezapomeňte, že každá barva má něco svého významu. To znamená hlavní, regionální, místní a spojovací.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.

pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz. Relax Radio.

0: Je to úterní 10. hodina a další zprávy.
1: Pražské hlavní nádraží je opět v provozu a výstraha před bouřkami začne platit za hodinu.
2: Relax Radio.
1: Provoz na pražském hlavním nádraží byl obnoven. Od 8 ráno tu zasahovali pyrotechnici. Anonym ohlásil uložení bomby. Žádná se nenašla. Spoje postupně najíždějí na nástupiště. Projet se opět dá i po magistrále. V Kroupech skončila stavba přeložky nádražní ulice. Od včerejška se dá projet. Uzavřela se ale naopak Libušina ulice, konkrétně od vjezdu od doparkovacího domu po křižovatku s Trojanovou ulicí. Nová dvoukolejná železnice mezi Kladnem a Prahou bude hotova v roce 2029. Doplní mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Fribová.
3: Na trati bude méně oblouků a vlaky budou jezdit rychleji. Cestu z Kladna do Ruzyně zvládnou za 7,5 minuty. To je polovina současné cestovní doby. Díky druhé koleji bude jejich provoz častější a spolehlivější. Na jednotlivá nádraží budou navazovat zastávky autobusů a parkoviště. Nahrazení přejezdů na nejfrekventovanějších silnicích, nadjezdy či podjezdy zlepší bezpečnost, ať už lidé jezdí vlakem nebo autem.
1: Přerušení provozu kvůli pracem se letos neplánuje. Královodvorští seniori nad 65 let mohou k návštěvě

0: lékaře využít službu Senior Taxi. Funguje od pondělí do pátku od 7 do 15 hodin. Jedna jízda vyjde na 40 korun. Své se navíc kromě lékaře dá i na poštu, na úřad nebo na hřbitov. Poruchu auta na dovolené nejčastěji způsobí vadné startování. V dobré kondici bychom tak měli mít hlavně baterii, ale i startér a alternátor. Mezi další časté příčiny nepojízdných vozidel patří špatně načepované palivo, ztracené klíče nebo prázdná nádrž. Uvádí to statistiky pojišťoven. Sport. Norské fotbalisty po návratu z mistrovství světa přivítalo přes 100 000 fanoušků. Přijal je i král. Postupem do čtvrtfinále dosáhli historického úspěchu. Spanilou jízdu v autobuse s otevřenou střechou ulicemi Osla zastavil kabel, který visel příliš nízko. Bylo to ironické, protože trenér týmu si po prohře s Anglií stěžoval, že se před vyrovnávacím gólem míč dotkl kabelu, který visel nebo který držel kameru. FIFA to opakovaně popřela.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
0: Počasí. Výstraha před silnými bouřkami začne platit za hodinu, potrvá do 9 večer. Doprovázet je má silný vítr a krupobytí. Obloha proto zůstane zatažená, teploty ale vysoké, maxima u 29 až 26 stupňů.
4: Pojďme se podívat na to, jak se třeba o prázdninách seznámit. Stačí k tomu fakt hodně málo. Jinak samozřejmě to byla hudební pozvánka do Hoďky, která je před námi mezi 10. a 11. 100% Krištof a jejich inzerát. Tak hezký dopoledne.
3: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Tak jsme tady chvilinku komunikovali s Katarinou, která poslala dopravní informaci sem k nám na dopravní linku 606 736 736 a upřesnili jsme si, že kontrola policejní na vás může čekat v ulici Na Kopci. To je ve směru na Švermov, takže se to týká hlavně kladenských řidičů a řidičů, kteří se pohybují po okolí. Jinak je to přesně u benzínky a Katarině děkuju.
2: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, pekář Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
0: Novinka.
2: Novinka.
0: Na Relax Radio.

I když se říká, že kdo nic nedělá, nic neskazí, na druhou stranu, když tomu trošku nepomůžete, tak třeba celý prázdniny dobu dovolených a tak dále můžete trávit sami. Možná právě proto dobrá rada od kapely Krištof, dejte si inzerát, zkuste to, i když fakt je ten, že dneska ty inzeráty, nevím, jestli bych do toho šel. Mám tady úplně takovou úplně informaci z jiného soudku. Včera jsem se díval, mám takovou jednu minci pro štěstí, myslím si, že takovýhle věc si schovává úplně každej. A koukal jsem se, je to stará koruna, že ona má po obvodu vroubky. A tak jako docela mě zajímalo, proč se tam ty vroubky na ty mince dřív dělávaly, nebo jestli se dělají ještě dneska, to úplně nevím, ale dřív to tak bylo. Tak dozvěděl jsem se, že mince mají vroubkovaný okraj z jednoho dobrého důvodu, kdysi, když má to teda co dělat s historií, kdysi, když byly ze zlata nebo ze stříbra, tak některý podvodníci z nich po obvodu opatrně odřezávali kousky právě toho drahého kovu. A když tam jsou ty vroubky, tak to okamžitě prozradilo, že mince je upravená.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
3: Ekokom. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Je úterý 14. července, konkrétně 10:30, za chvilinku už se podíváme na sociální sítě. Teď bych se s dovolením mrknul na vaše pracoviště. Asi ne úplně na každý, ale třeba na ty, kde sedíte na židli. Nevím, jestli máte pojízdnou židli, dneska už je to teda téměř naprostá samozřejmost. Nicméně pozor. Informace, která mě fakt překvapila, protože samotný kolo jako takový, třeba ty kolečka, co máte na židli, tak lidstvo zná tisíce let, ale dát 4 otočná kolečka pod třeba nákupní vozík nebo kancelářskou židli napadlo někoho až ve 20. století. Dneska samozřejmost, dřív to tak nebylo.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Na sociálních sítích jsem teď nedávno viděl nějaký záznam koncertu vlastně takových znovu zrozených Roxette s novou zpěvačkou. Tenhle ten single Sleeping in my car je z roku 94, je z alba Crash Boom Bang, jestli si dobře pamatuju, a myslím si, že tenkrát se s tím vyšvihli do čela všech letních obrovských hitů, co si budeme povídat, a ve Švédsku obzvlášť, kde Roxette měli občas problémy, byla ta skladba okamžitým hitem. Paradox je, že vzhledem k tomu textu písně, který je poměrně odvážný, kdybyste se na to podívali, tak se uvažovalo v některých rádích i o zakázaném jakoby hraní, jo, nevím, nebo o zákazu. Ten text jako je o romantickém dobrodružství v autě. O jaké dobrodružství asi jde, to asi nebudeme rozebírat.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Black Eyed Peas, Shut Up, máme 10:45 a 3 minuty k tomu. Já jsem se ještě snažil dostat k našim sociálním sítím, konkrétně třeba teď bych se juknul na Facebook. Když se podíváte na předpověď počasí, zjistíte, že má být ještě stále relativně teplo, to znamená, bude nás to tahat k vodě, koupačky a tak dále. Dneska už je tak jako skoro normální, že normální koupání, takový to plavání a podobně, už člověka až tak úplně netáhne, že tam vždycky musíte mít nějaký ty atrakce a podobně. Na to jsou ideální akvaparky. Ovšem pozor, i tyhle ty moderní akvaparky mají svoje předchůdce a jeden takový historický akváč máme právě teď na Facebooku, tak se mrkněte.
1: K

0: Imagine Dragons na konec hodiny, teď máme 11.
1: Mělnická městská policie bude mít opravené sídlo a fotbalové mistrovství světa dnes pozná prvního finalistu. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Budova mělnické městské policie prochází rekonstrukcí, práce začaly před pár dny. Strážníci tak získají kvalitnější zázemí i modernější technické vybavení. Ve dvoře navíc pro ně vznikne i nová přístavba s tréninkovým zázemím. Provoz městské policie bude po celou dobu prací zachován. Beroun pokračuje ve výměně lamp veřejného osvětlení, tentokrát v Jungmanově ulici. Do konce prázdnin se jich tu vymění hned 12. Dojde i k nasvícení 7 přechodů pro chodce. Součástí prací bude i příprava kabelů pro plánovanou světelnou křižovatku ulic Jungmanova a Kolárova. Finanční gramotnost Čechů se zlepšila, stále ale máme rezervy. Řada z nás si nevěří v oblasti investování, dlouhodobého finančního plánování a přípravy na penzi. Většina lidí po 50 tak nemá jasný finanční plán, jak si v důchodu udržet životní úroveň. Česká bankovní asociace proto na webu máštospočítaný.cz nabízí potřebné rady. Slovenský prezident Peter Pellegrini se postavil za Petra Pavla.
3: Musím povedať, že to zloženie delegácie českej vyvolalo rozruch a naozaj bolo predmetom aj rôznych vtipov a poznámok od ďalších lídrov, keď sme sa o tom rozprávali, pretože to bolo niečo, čo nepochopili, ako je možné, že vedúci delegácie je premiér a vlastne prezident tam nejakým spôsobom sedel za ním ako minister. Vyvolalo to naozaj veľa, veľa rôznych komentárov. Ja som rád, že na Slovensku dlhodobo platí tradícia, že Európske rady zastupuje

0: mier a Organizáciu Spojených národov a NATO zastupuje prezident, ktorý je zároveň aj hlavným veliteľom ozbrojených síl Slovenskej republiky. A nemyslím si, že by sme mali naskakovať na model Českej republiky, kde vláda sa rozhodla, že zmení dlhoročné tradície.
1: Sport. Francie, Španělsko, takové bude dnešní semifinále fotbalového mistrovství světa. Napínavý zápas začne ve 21 hodin našeho času. Druhý boj o účast ve finále proběhne zítra mezi Anglií a Argentinou. Vítěze letošního šampionátu poznáme v neděli.
2: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
3: Relax Radio.
4: Relax Radio.
1: Pro celé Česko právě začíná platit výstraha před silnými bouřkami, doprovázet je může silný vítr a kroupy. Pozor si máme dát až do 9 večer. Obloha tak zůstane opačná až zatažená. Teploty ale vysoké, zastaví se u 26 až 29 stupňů Celsia.
5: Ještě samozřejmě musím nabídnout muziku do té hodinky příští. Mrkneme se do Relaxády a mám pro vás českou nabídku.
6: Chci v mrazích.
5: Je to asi přání každého z nás pozorovat a koukat se na život z větší výšky.
4: Relax Radio.
7: Aleš Schwarz.
4: Aleš Schwarz. Relax.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.
3: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám s

0: Za touhle muzikou se vás zval už vlastně v té minulé hoďce, protože Street 69 je, tuším, že třetí novinka Relaxády, je to tak z toho posledního vydání. Je to česká muzika, takže v podstatě můj favorit. Pánové ze Street 69 mají rádi kapelu Rybičky 48, to je další důvod, proč jsou mi sympatický. No prostě nenápadně dávám najevo, že byste jim mohli dát svůj hlas. www.radio-relax.cz, to je to správné místo, najděte na sekci Relaxáda, no pak už jenom vyhledejte Street 69, dejte hlásek a poslouchejte ve středu od 18 hodin.
1: Dopolední relax.

0: Návrat zpátky do 90. let, to jsou Westlife, Uptown Girl, máme minutu po čtvrt na 12. Myslím si, že je spousta věcí, nad kterými dneska v podstatě ani neuvažujeme a bereme je jako samozřejmost. No, zrovna bych třeba mě napadnul teďka nákupní vozík, pokud budete dneska nakupovat, tak si na to vzpomeňte. Kde se vůbec vzal? Víte, že je teďka taková ta móda, že se dělají co největší, aby jsme měli pocit, že v něm nic nemáme a nakupovali a nakupovali a utráceli a tak dále. Ale ten úplně původní, první nákupní vozík je z roku 1937 jistého obchodníka, jmenoval se Sylvan Goldman, a napadlo připevnit na skládací židli, fakt jako na obyčejnou židli, dva drátěný koše a kolečka. Zákazníci si nejdřív mysleli, že je to vozík, který je určený pro starší lidi, proč ne, ale dneska si bez něj supermarket neumíme ani představit. Teda já osobně mám radši furt ty malý do ruky, jo, ale fakt je ten, že když pak jdete nakupovat něco většího, tak ten na kolečkách fakt oceníte.
1: Relax Radio. Léto s relaxem. Léto s relaxem.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio. All right, crew.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Minuta chybí do půl dvanácté, pojďme se podívat na dálnice, konkrétně na D5 na 4. kilometru na trase Rozvadov Praha stojí porouchané vozidlo, asi bych to tak jako nerozmazával, nicméně pozor, je to nákladní auto a je neprůjezdný pravý jízdní pruh a tvoří se tam kolony, takže jezděte opatrně, znovu připomínám, 4. až 5. kilometr Rozvadov ve směru na Prahu, odstavený nákladák a trošku to tam brzdí. Mrkneme na okruh na 60. kilometr ve směru na D1, taktéž se stala dopravní nehoda, osoba a nákladák, na místo jede policie České republiky. Počítejte s tím, že se taky může vyskytnout nějaká ta kolonka, mohli byste se trošku zabrzdit. Hlavně taky je dobrý počítat se zdržením na okruhu s údržbou a hlavně opravami takovými těmi lokálními, to znamená tvoří se i lokální kolony, tak aby vás to nepřekvapilo a letiště už v podstatě jenom připomínám.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 8, teď už vlastně skoro 9 minut po půl 12. Pojďme se ještě jednou ponořit do světa vynálezů, který v podstatě vznikaly úplně náhodou, protože třeba takový zavírací špendlík, který je dneska pro každýho samozřejmost, tak ten vznikl jenom a jenom kvůli dluhům. Bylo to v roce 1849, kdy jistý americký vynálezce, jmenoval se Walter Hunt, potřeboval rychle splatit dluh. A tak za pouhé 3 hodinky vymyslel zavírací špendlík, patent potom prodal za $400. No a následujících pár let si třískal hlavou o stůl, protože přišel o miliony, který by do dneška vydělal na licencích.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

3 minuty po 3:15, co si budeme povídat, blíží se doba oběda. No, já osobně se na něj hodně, hodně těším. Někdo dostane oběd naservírovaný, třeba na talíři, někdo si hold musí uvařit sám a někdy přijde vhod i taková obyčejná konzerva. Představte si, první konzervy se otvíraly dlátem, protože speciální otvírák na konzervy vzniknul až o 50 let později než konzervy. To mi živě připomíná, někde jsem čet, že sirky přišly později než zapalovač. Každopádně, ať už budete jíst z čehokoliv, z talíře, z konzervy a tak dále, přejeme dobrou chuť.

0: Je tu přesně 12. hodina, pokud zasedáte k obědu, tak přejeme dobrou chuť.
1: Na infolince městského úřadu ve Slaném funguje virtuální asistent a kontroly středočeských táborů dopadly dobře. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Dotazy o Slaném zodpoví Bořek. Virtuální asistent města je k dispozici 24 hodin denně. Má přehled o otevírací době úřadu, programu kina, zná i kontakty na konkrétní pracovníky, poradí ale také s vyřízením občanského průkazu. Bořek se na infolince městského úřadu aktivuje vždy po skončení pracovní doby. Ozve se i v případě vytížení recepce jiným hovorem. Středočeské letní tábory zatím probíhají bez vážnějších pochybení. Rádiu Relax to potvrdila mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová.
3: Na dětských táborech jsme dosud provedli 43 kontrol. Při nich byly zjištěny dvě závady, které spočívaly ve zdravotním zabezpečení akce, konkrétně na ošetřovně chybělo umyvadlo a ve stravování dětí. Za zjištěné nedostatky jsme pak v této chvíli uložili jednu domluvu. Obdrželi jsme také jeden podnět, který je v řešení.
1: K infekčnímu onemocnění nebo mimořádné situaci zatím nedošlo. Vedení ODS bude postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce Prahy 1 nebyl. A to i přesto, že se za něj postavila místní organizace. Politik totiž nevysvětlil dědictví 230 milionů korun. Kvůli kauze se sejde předsednictvo ODS. Rozhodující slovo pak bude mít výkonná rada strany. Vodárny doporučují kontrolu vody v soukromých bazénech. I v nich se totiž voda může snadno zkazit. Vzorek se nabírá z hloubky 15 cm a minimálně 30 cm od okraje bazénu. Odebrán má být zhruba 20 hodin před předáním do laboratoře.
2: Sport.
1: Vstupné na zápasy hokejistů Kralup mírně zdraží z 80 na 100 korun. Cena podle vedení klubu odpovídá druholigovému standardu. Vstupné pro děti, školního věku, studenty a seniory nad 65 let zůstane na 50 koruně.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Výstraha před silnými bouřkami platí pro celou zemi až do 9 večer. Meteorologové dokonce uvádějí vysoký stupeň nebezpečí. Problémy může způsobovat hlavně silný vítr a kroupy. Počítejme i smraky na obloze a teplotami mezi 26 až 29 stupni.
0: Už za chvíli mám pro vás dvě pozvánky a samozřejmě i tu hudební od Madony. Jsou 3 minuty po 12. Přejeme hezké úterní odpoledne.
5: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
5: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

0: Už jsem si na to zvyknul, že celé prázdniny tady máme pozvánku na Music on the Square, což je každý prázdninový pátek na Masarykově náměstí ve Slaném. A tenhle pátek tam vystoupí skupina The Blues Roses. A hudba na náměstí začíná od 20 hodin a vstup, a to je důležitý, je zdarma, tak se běžte poslechnout. Jinak další pozvánečka je tady na koncert Totální nasazení v Pavlíkově, taktéž pátek 17. července od 19 hodin, ale pozor, tam vystoupí i kapely Zakázané ovoce a Dilema in Cinema. Fotbal park Pavlíkov a vstupenky zakoupíte na SMS ticket anebo přímo na místě. A co je docela dobrý nápad, je tam možnost stanování.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.

0: příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Relax

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 14. července. Tento den roku 1919 se narodil italský herec Lino Ventura. Po 20 letech přišel na svět zlatý a český slavík Karel Gott. Und diese Biene, die ich v roce 1952 spatřil světlo světa basák Ultravox Chris Cross. Čtyři roky před ním se na světě objevil pozdější prezident Sony Music a manžel zpěvačky Mariah Carey, Tommy Mottola. Ročník 1966 je klávesák Crash Test Dummies Ellen Wright. Roku 1971 se také narodil kytarista Verve Nick McCabe. Nejmladší z dnešních oslavenců je švédská princezna Victoria. Na světě je od roku 1977. Tento den v roce 1927 se uskutečnil první komerční let směr Havaj. 13 let na to se Litva stala součástí Sovětského svazu, aby se později zase trhla. Roku 1951 si užili diváci stanice CBS první sportovní večer v barevném. Vysílali se dostihy. Ten samý den i rok někdo na koně vsadil a vyhrál na tu dobu neuvěřitelnou částku 1 milion dolarů. Nejlepší rádio.

0: It all started like this.
1: Relax. Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 13. hodina právě teď je, posloucháte Rádio Relax, pojďte si poslechnout zprávy. Slovo si bere David Latovský.
1: Žatec má netradiční sportoviště a letový provoz nad Českem stále nedosahuje úrovně roku 2019.
2: Relax Radio.
1: Žatec má disc golfové hřiště. Vzniklo v prostoru za řekou u hřiště s umělým povrchem. Nabízí 6 jamek a je vhodné jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé hráče. V jeho blízkosti je navíc parkoviště a možnost občerstvení u FK Slavoj. Kralupy budou mít Rejus centrum, místo pro odevzdávání a vyzvedávání použitých výrobků, vznikne v areálu sběrného dvora. Ředitel technických služeb Luboš Němec.
3: Je to možnost dát život těm věcem, které skončí ve sběrovém dvoře, prodloužit jim ten život. Těm věcem, které se dají použít. Někdo přiveze třeba nábytek, který už se doma nelíbí a někomu třeba z nějakých slabších vrstev by se ještě mohl by ještě dosloužit, tak se prostě vezme, vytřídí se to nejlepší, to nejzajímavější a pak se to nabízí dál za drobnou úplatu občanům, kteří to ocení.
1: A jak se lidé o nabízených předmětech dozví?
3: Přehled bude na internetu, bude zřízeno nějaké webové prostředí, kde bude možno se podívat dopředu a případně tady máme vyčleněnou část halového objektu, poměrně velkou plochu, kde budou ty předměty vlastně vystaveny, budou označeny podle cen, budou mít na sobě nějaké štítky a tam je možnost si prohlédnout, o co by měli případně zájem.
1: Kralupské Rejus centrum začne fungovat v říjnu. Viníkem včerejší nehody na IP Pavlova je zřejmě Filip Turek. Podle záznamu nehody, který zveřejnil server Seznam zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Poslancovo auto přesto jako jediné vjelo do křižovatky a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovatelném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu. Vyšetřování dál probíhá. Letový provoz nad Českou republikou opět vzrostl. V prvním pololetí meziročně o víc než 6%. Podíl na tom má hlavně červen. Rostoucí trend by ale podle odhadů měl potvrdit i červenec, který je tradičně vrcholem letní letové sezony. Objem letového provozu v Česku přesto dál zůstává za rekordním rokem 2019. Mohou za to války na Ukrajině a Blízkém východě.
2: Sport.
1: Do startu nového ročníku první fotbalové ligy zbývá 11 dní. Hrát se začne v sobotu 25. července. Nováček Zbrojovka Brno přivítá Spartu, plzeňská Viktorka Liberec. Obhájce titulu Slávy bude o den později hostit Slovácko. Dodáme, že do nejvyšší soutěže postoupily hned dva brněnské týmy, kromě Zbrojovky i Artis Brno.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Odpoledne dál oblačné až zatažené, do 9 večer ale platí výstrha před silnými bouřkami. Objevit se mohou po celé zemi. K tomu vysoké teploty, maxima mezi 26 až 30 stupni Celsia.
0: A ani ty vysoké teploty nás neodradily od toho, aby jsme vyšli za vámi do ulic. Konkrétně to byl David, který šel s nahrávadlem kam?
6: Dneska do Slaného vyrazila kolegyně, já se teda jako přiznám, že dneska dopoledne jsem já měl jinou práci, ale kolegyně vyrazila do Slaného a opravdu těžká otázka dneska.
0: No, tak si na to počkejte, za chvilku anketa Relax v ulicích. K tomu Avicii. Tahle legenda mezi DJ, mezi 13. a 14. na Relaxu, už za chvilku.
5: Relax.
2: David Latovský.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Rádiu.

0: Je tu anketa na Alex ulicích a vždycky takhle úterý odpoledne, tak trošku přitvrdíme v té otázce, ve čtvrtek to odlehčíme, když už se blíží ten víkend, ale dneska jsme vám asi trošku zatopili, no uvidíme.
1: No, řekněme si otevřeně, dáme si tu tematickou otázku, protože vláda vlastně od pondělí přestane regulovat ceny pohonných hmot, že skončí ty cenové stropy, které jsme teďka slýchali, myslím si, že od začátku dubna. No, my jsme v této souvislosti vyrazili do Úlet Slaného a ptali jsme se na to, kolik je jeden barel ropy litrů. Dobře, furt se to vždycky říká, jo, barel ropy zdražil, že jo, tohle to všecko ovlivní to ceny u těch čerpaček a tak dále. Takže barel ropy, to slýcháme pořád a jako zamysleli jste se třeba někdy nad tím, kolik je to vlastně litrů? Já jsem tuhle otázku tady položil i Honzovi, že, před vysíláním. No, přiznej, že jste úplně
0: nevěděl.
1: No. Ale takové jako vodítko možná je, si můžete teda představit, jestli barel ropy je podle vás větší než sud piva, nebo menší, že? Sud piva samozřejmě bereme těch klasických 50 litrů. Snad tím můžete zatím zamyslet, kolik je tedy jeden barel ropy litrů. A takový vodítko budou odpovědi, které jsme dneska nazbírali v Ulicích Slaného. Tak kolik je jeden barel ropy litrů?
2: Relax. Ulici.
3: 165 litrů.
4: Tisíc litrů by to mohlo být. Asi tak nějak. Možná, že je to víc. Nevím.
3: Tak to nevím. Kolik má barel? To jsem jí zatím nepřemýšlel. 150.
5: 15 litrů nebo nevím.
6: 120? Nevím. Na bareli se tady nejede. To je mezi světově. No, tak dejme tomu 120 litrů.
7: Myslím si, že jeden barel ropy má, podle toho, jak velký barel to je, ale asi 10 litrů.
8: Myslím si, že 100 litrů, možná víc litrů.
7: Tak jelikož jako můžeme mít jakýkoliv jako objemný barel, tak jakože záleží asi na tom objemu toho barelu. Myslím si, že prostě záleží na objemu toho barelu, že jo, jakože.
9: 50, určitě 50 litrů, protože já na ropu teda nejezdím, ale jezdím na benzín a vím to 100%.
10: No tak zrovna tohleto bych měl vědět teda moc dobře a to přesně úplně nevím, takže asi přesně typnu, že to bude 60 litrů.
7: Nevím, já jsem úplně blbá. Nevím.
11: To bude hodně.
12: Ty krásno, to jsou otázky. Hodně, opravdu hodně. To jsem přesvědčený.
13: To bude 150, myslím. 150 litrů, že to je jako dobrý pro ten transport.
14: Tak já, když si to takhle jako převedu, zamyslím se nad tím, nějakých podle mě 150 litrů, jestli by to tak jako cca mohlo být.
0: Tak někdo tam odpovídal, že jsi jistý na 100%, že to ví určitě a byla to 50-litrová hodnota.
1: Ano. No, řekněme tu správnou odpověď, že opravdu jeden barel ropy má 159 litrů a já bych i řekl, že se ty správné odpovědi, nebo aspoň ty odpovědi jako často blížily tady té hodnotě, jo. Říkali jste třeba těch 150, někdy 120, 160 tam taky padlo, takže jako jo, docela bych řekl jako gratulace, že jste celkem tu otázku zvládali dobře. Když se vlastně řekne barel ropy, tak já si vždycky vybavím J.R. Ewinga, že jo, to je prostě jako první člověk, když se řeknu barel ropy, že jo, samozřejmě. No tak co, no, tak snad hlavně nám ty barely nebudou moc zdražovat, co uvidíme, musíme se držet palce.
0: Takže ještě jednou, jeden barel ropy má
1: 159 litrů.
0: A jsme zase o něco chytřejší.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Roger Sanchez a taky Toby Romeo na Relaxu. Dnes je 14. července a pro Mezinárodní den nahoty snad nemohlo být vybrané lepší datum. Slaví se vlastně přímo uprostřed léta, vždyť co může být lepšího, než odhodit všechny svršky a vychutnat si pocit svobody a volnosti v době, kdy se vlastně teplota v mnoha zemích světa pohybuje okolo 30 stupňů Celsia. Jak tento den vznikl a jaké jsou s ním spojené tradice, na to se společně podíváme za chvilku ve Fresh Timeu, ale chci se zeptat, jestli vy, relaxáci, máte vůbec odvahu jít třeba na nuda pláž. U nás je na to rozhodně expert kolega Aleš, ale já se přiznám takhle na úvod, že já raději asi normální pláž. A co vy? 606-736-736. U nás další odpolední muzika Ghost, tedy Justin Bieber, a taky mrkneme za chvilku na fotbal.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo, to chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Fotbalový šampionát. Na fotbalovém šampionátu zbývá odehrát poslední 4 zápasy. V úterý, tedy dnes, Francie vyzve Španělsko. O den později se Argentina srazí s Anglií a o víkendu nás tedy čekají zápasy o medaile. První semifinále obstará atraktivní souboj Francie se Španělskem, který mnozí už považují za předčasné finále. Francie vstupuje do semifinále jako jediný tým, který na mistrovství světa vyhrál všech 6 dosavadních zápasů. Obhájci stříbrných medailí navíc ve vyřazovací fázi ještě neinkasovali a mohou postoupit do finále po třetí za sebou. Španělsko se ale zase může opřít o dlouhodobě skvělou formu. Tým v základní hrací době neprohrál už 36 zápasů v řadě a proti Francii budou chtít navázat na 2 nedávná vítězství. Nejprve uspěli 2-1 v semifinále mistrovství Evropy, to bylo v roce 2024, a loni zvládli také přestřelku 5-4 v semifinále Ligy národů. Na světových šampionátech však mají lepší bilanci Francouzi. V dosud jediném vzájemném utkání na mistrovství vyhráli v roce 2006 osmifinále 3-1. Zápas začíná dnes večer ve 21 hodin našeho času.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na dálnice, D5 hlásí problémy, na to na 32. kilometru na trase Praha-Plzeň. Je tam pro poruchu odstavený náklaďák, a to z toho důvodu, že má roztrhanou pneumatiku. Prasklá pneumatika a je roztrhaná v jízdním pruhu, takže průjezd se zvýšenou opatrností.

0: Ricky Martin, návrat do 90. let, Livin' La Vida Loca na Relaxu. Dnes se slaví Mezinárodní den nahoty a i když to může znít jako recese, jeho historie je překvapivě dlouhá. Za jeden z prvních zaznamenaných projevů nudismu se považuje už rok 1799, kdy jeden odvážlivec proběhl úplně nahý ulicemi Londýna. Nejenže se zapsal do historie, ale dokonce za to ještě získal odměnu, a to 10 liber. V roce 1926 vznikla v Berlíně dokonce i první škola nudismu. No a výraz nudista se poprvé objevil i v prestižním časopise Time, a to byl rok 1929. Samotný svátek nahoty se začal slavit na Novém Zélandu a postupně se tak rozšířil do dalších zemí. Dnes se připomíná hlavně na nudistických plážích a na turistických kempech po celém světě. A mimochodem, ve stejném období se v Londýně pravidelně koná i slavná cyklojízda, při které účastníci nechávají dresy opravdu doma. Tak kdo z vás by tohle dokázal taky?
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 14. hodina, právě teď pojďme na zprávy. Louny dokončí revitalizaci sídliště pod kasárnami a na nádražích probíhá anketa o cestování na železnici.
1: Relax Radio.
0: Revitalizace lounského sídliště pod kasárnami bude příští rok pokračovat třetí etapou. Práce na proměně lokality se tím definitivně dokončí. Nedávno proběhla druhá etapa, kromě rekonstrukce silnic a chodníků, přinesla i 120 nových parkovacích míst. Neratovětské letní koupaliště dokončilo svou proměnu. Kompletní obnova je po 7 letech u konce. Posledním krokem byla oprava dětského brouzdaliště. Navázala na předchozí opravu hlavního bazénu i bazénu pro neplavce. V novém je i potřebné zázemí. Areál tak teď bude sloužit mnoho let. Můžeme se vyjádřit k cestování na železnici. Správa železnic na stovkách nádraží po celé republice umístila QR kódy. Chce zjistit, jak lidé vnímají úroveň služeb ve stanicích, čistotu, bezpečnost, informovanost i dochvilnost spojů. Anketa se dá vyplnit i přes web zprávy. Zabere jen pár minut a je zcela anonymní. Inspektoři České obchodní inspekce na Karlovarském filmovém festivalu zjistili nedostatky ve třetině provedených kontrol, pokračuje její mluvčí František Kotrba.
2: V oblasti poctivosti prodeje jsme zjistili pochybení v 15 kontrolách, především v souvislosti s nedodržením deklarované míry nápoje nebo hmotnosti pokrmu nebo neumožnění spotřebiteli ověřit si správnost podávaného množství, protože prodávající neměli k dispozici úředně ověřená měřidla. Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech.
0: Čojka se na velké kulturní akce zaměřuje pravidelně.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slaného hrají čtvrtou ligu. Skupina B se ale hodně zkvalitnila. Čeká je proto jedna z nejnáročnějších sezon. Probíhají proto přípravné zápasy. V sobotu do Slaného přijedou Rokycany, ve středu pražský Motorlet.
3: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
1: Relax Radio.
4: Relax Radio.
1: Počasí.
0: Stále platí výstraha před silnými bouřkami, objevit se mohou do 9 večer. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí navíc platí pro celou republiku. Počítejme proto s velkou oblačností a teplotami mezi 26 až 30 stupně Celsia. Zítra mírné ochlazení na 23 až 26.
5: Jsi mezinárodní den nahoty, Davide, tak jak to vnímáš? Byl jsi někdy na nuda pláži vůbec?
6: Já hrozně bych rád, ale nemám odvahu. Já si myslím, že to je krásné koupat se tak, jak nás příroda stvořila, ale já na to nemám. Fakt ne.
5: Dobře, já myslím, jako, že to může být krásné, že by ses jako podíval na ty dámy, které
6: to
5: tam
6: taky,
5: jsou.
6: Ale opravdu jako koupat se bez plavek je super, si myslím.
5: Ale někde opuštěně. Někde třeba v rybníku, kde nikdo nekouká.
6: Asi.
5: Bruno Mars. Tak jsme dva, kdo na to nemá. Jediný, kdo zatím tedy na to má z našich kolegů tady v rádiu, tak to je Aleš Švarc, tak ho na dálku zdravíme.

0: vánoční medoušky. Léto je také období rekordů. Nejvyšší teploty, nejdelší cesty, největší spotřeba zmrzliny nebo taky někdy nejdelší fronty na koupalištích. Víte třeba, že nejvyšší teplota, která byla kdy oficiálně naměřena na Zemi, je 56,7 stupňů Celsia, padla v americkém údolí smrti. No a my si dáme dneska taky nějaký ten rekord. Pojďme se zaměřit na cestování. Jakou nejdelší cestu jste absolvovali v rámci letních prázdnin třeba v autě? A nemusí to tedy být jenom letní prázdniny, červenec a srpen, ale zkrátka, kam jste se vydali autem a byla to vlastně nejdelší cesta autem. U mě tak jednoznačně vítězí s rodičema návštěva Španělska, kdy jsme jeli z České republiky až do Španělska. Musím říct, že to byla velmi dlouhá cesta. Dvě noci jsme strávili vlastně na cestách. Jedno přespání bylo na kraji Německa, potom ve Francii a až pak jsme dojeli do Španělska. Ale to koupání rozhodně stojí za to. Tak jakou nejdelší cestu jste absolvovali vy? 606 736 736 můžete psát. Od nás Winona Oak, Robin Schulz, Oxygen.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

pojďme se podívat na prázdninové rekordy, protože prázdniny rozhodně můžou dávat rekordy. Jana z Berouna píše, můj rekord je Honzo 14 kopečků zmrzliny za jeden den. Druhý den už jsem ale zmrzlinu vidět vůbec nechtěla. No tak 14 kopečků zmrzliny, tomu říkám tedy rekord, ale mě spíš hlavně zajímají ty nejdelší prázdninové cesty, jak už jste kdy absolvovali, za mě to bylo Česká republika a Španělsko, tak jsem zvědavý na ty vaše destinace, na ty vaše prázdninové cesty. 606-736-736, za chvilku se taky společně podíváme, jak se jezdí odpoledne na dálnicích v České republice. Teď ale další odpolední muzika. Žít jako kaskadér, Dalibor Janda a Lucka Vondráčková na Relaxu.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme mrknout na dálnice, pokud cestujete o prázdninách, anebo třeba za prací. D8, 45. kilometr na trase Praha Ústí, je tam dopravní nehoda. Dodávka skončila v příkopu, na místě by měla být tuhle chvíli i policie České republiky. D1, 62. kilometr na trase ve směru na Prahu, je tam pro poruchu odstavené osobní vozidlo, takže průjezd se zvýšenou opatrností. D5, 20. kilometr na trase Praha Rozvadov, pobíhají tam lidé na vozovce, tak na to pozor, na místě už to snad s nimi řeší i policie. A D10, 40. kilometr na trase Praha Turnov, dopravní nehoda, střet osobního auta s motorkářem, na místě opět policie.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Savage Garden, Féteru Rádia Relax. Prázdniny v plném proudu a prázdniny jsou taky časem rekordů. Někdo si dává rekord v počtu snědených zmrzlin, ostatně to jste před chvilkou slyšeli, 14 kopečků za den. No, gratulujeme. Jiný zase v počtu navštívených hradů. A co vy? Máte nějaký svůj letní rekord? Klidně napište, třeba nejdelší cestu autem, kterou jste kdy zvládli. Kolik kilometrů jste nejdéle ujeli na jeden zátah? Do Chorvatska, do Itálie nebo až třeba do Španělska. Mimochodem, nejdelší trasu, kterou lze absolvovat po souši pěšky, tak počátek nejdelší trasy, kterou lze ujít pouze po vlastních nohou, tak leží v jeho africkém Kapském městě. Z něj byste museli kráčet celých 22 387 km, než byste došli do svého cíle. Tím je přístavní město Magadan na ruském Dálném východě, kde je průměrná roční teplota okolo minus 3 stupňů Celsia. Nejenže byste cestou prošli 6 časových pásem, ale také 17 různých světových zemí. Cestou by vás taky potkala všechna roční období. Teoreticky by se tahle trasa dala, ale ujít. Průměrná rychlost lidské chůze, když to vezmeme, je mezi 4 až 5 km za hodinu. Pokud by člověk zvládl udržet, mohl by cestu ujít za cca 4490 hodin. Kdyby zvládl každý den v kuse ujít 8 hodin, mohl by se do cíle dostat za 561 dní. To je tedy jen rok a půl, ne? Tak to se dá.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

David Latovský zase připravuje další odpolední zprávy, a to na 15. hodinu. A vy zase můžete pro nás připravit hitparádu Relaxádu. Vy totiž sestavujete pomocí hlasování na našem webu radio.relax.cz, odkaz hitparáda Relaxáda. Jak to vypadá aktuálně na prvním, druhém a třetím místě podle vašeho hlasování, pojďme si to připomenout.

Alok, Stick Figure, Run Run River. Warren, Passenger.

0: Mělník má novou budovu pro dětské skupiny, je na sídlišti sportovní. První děti, nejčastěji ve věku 2 až 3 let, přivítá v září. Významně tím pomůže rodičům při kombinaci rodinného a pracovního života. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Jungmanově ulici v Hořovicích má trvat do konce září. Práce ale probíhají i ve staré zástavbě a může tak dojít k nečekaným komplikacím. Dodáme, že v případě omezeného parkování budou moci místní obyvatelé využívat i okolní zóny. Pražský dopravní podnik nakoupí 450 nových autobusů, 200 klasické délky, zbytek kloubových. Budou dodávány postupně v průběhu 5 let. Vyšetřování příčin požáru výškové budovy ve Zlíně může trvat několik měsíců. Odhadují to hasiči. Mezitím na místě pokračují v zásahu. Vodou dál prolévají sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Obavy ale vzbuzují bouřky. Silný vítr totiž může ohrozit stabilitu torza budovy. Slovenský prezident Peter Pellegrini se postavil za Petra Pavla.
1: Musím povedať, že to zložení delegácie českej vyvolalo rozruch a naozaj bylo predmetom aj různých vtipov a poznámok od ďalších lídrov, keď sme sa o tom rozprávali, pretože to bolo niečo, čo nepochopili, ako je možné, že vedúci delegácie je premiér a vlastne prezident tam nejakým spôsobom sedel za ním ako minister. Vyvolalo to naozaj veľa, veľa rôznych komentárov. Ja som rád, že na Slovensku dlhodobo platí tradícia, že Európske rady zastupuje premiér a Organizáciu spojených národov a NATO zastupuje prezident, ktorý je zároveň aj hlavným veliteľom ozbrojených síl Slovenskej republiky. A nemyslím si, že by sme mali naskakovať na model Českej republiky, kde vláda sa rozhodla, že zmení dlhoročné tradície.
0: Sport. Francie, Španělsko, takové bude dnešní semifinále fotbalového mistrovství světa. Napínavý zápas začne ve 21 hodin našeho času. Druhý boj o účast ve finále proběhne zítra mezi Anglií a Argentinou. Vítěz letošního šampionátu pak poznáme v neděli.
2: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
3: Relax Radio.
4: Relax Radio.
0: Do večera dál s možností silných bouřek. Aktuální teploty mezi 26 až 30 stupni, v noci klesnou k 18 až 15. Středa pak přinese opačno a do 12. hodiny opět možnost bouřek. Teploty oproti dnesku mírně nižší, vystoupají nejvýš na 23 až 26 stupňů Celsia.
5: Tak pojďme dát sázky, Davide, jak to vidíš, Francie nebo Španělsko?
0: Já si myslím, že ta Francie, opravdu mají našlápnuto a dají to, tak klidně i 3-1 bych jim věřil, protože opravdu mají formu.
5: Já s tebou souhlasím. Takže Francie dneska vítěz, uvidíme, jak to všechno dopadne. Dara Ruins, Nebe, peklo, ráj, za chvilku na relaxu.
4: Relax.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. A k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Loreen a Set Me Free. Dnes řešíme rekordy, které sebou přináší léto, prázdniny. Rekordy třeba počtu snězené zmrzliny, stání v koloně, když jedete na Dovču nebo z Dovči. Cesta autem samozřejmě, ale pozor, jak píše Lukáš, může to být i klidně útrata za dovolenou. Průměrná česká rodina letos za týdenní letní dovolenou utratí přibližně 40 až 60 tisíc korun, podle samozřejmě destinace. Nejdražší luxusní dovolené se ale počítají i na miliony. Existuje dokonce zájezd nebo zájezdy kolem světa za více než 5 milionů korun, které zahrnují i soukromé letadlo, soukromou jachtu a k tomu 5hvězdičkové hotely. No tak na tuhle cestu se relaxáci já rozhodně nechystám, nebo vy snad někdo ano?
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax.

0: YY. Shawn Mendes, Féteru Rádia Relax. Pojďme mrknout na SMSky, vy jste psali rekordy vašich cest, vašich prázdninových cest. Máme tady SMSku od Zuzky, ahoj, my jeli autem do Španělska, spali jsme na benzínkách, ale cesta šílená. Teď už tam lítáme letadlem, dokonce to vyjde i levněji. Zuzko, díky za zprávu. Pak píše Mračoun, to je náš, myslím si, hlavní zásobitel dopravních informací. Čau, tak u mě nejdelší cesta ve Spojených státech amerických od východu na západ a zpět 14 500 km. Slušný. Skandinávie za polární kruh 3200 km, Španělsko 2700, Itálie 1500 a pak každý den po republice 500 km. Zdraví Mračoun. My ho zdravíme taky, přejeme šťastné kilometry za volantem a pokud bude mít Mračoun nějaké info pro nás a i pro ostatní řidiče, ať dá vědět. No a ještě dáme tady SMSku, Eda z Kladna napsal, dodávkou a to 6000 km za 5 dní, Portugalsko a zpět. Můj osobní rekord, dodává Eda. My zdravíme Edu a musím říct, že Portugalsko, dobrá prázdninová destinace. Tak ať už si užíváte prázdniny za hranicemi České republiky, nebo tady u nás v České republice, zdravíme na všech našich frekvencích.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Vždycky takhle kolem půl sledujeme, monitorujeme české dálnice, tak tam pojďme teď zkontrolovat odpolední provoz. D55 na exitu 32, je tam nějaký předmět na vozovce, rozsypané plasty na vozovce. Na místo už jede policie České republiky. D8, 46. kilometr ve směru Ústí nad Labem, tam se bouralo, pozor tedy na nehodu. A ještě D5, 105. kilometr ve směru na Rozvadov, porouchané nákladní vozidlo, ale stojí v omezení, takže s tím počítejte, že se chviličku zdržíte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606-736-736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak jdeme na souboj, moderátor versus právař. Přejeme hezké odpoledne všem našim posluchačům i těm, co jsou ještě v práci.
1: Ano, samozřejmě. Včera jsme strali českou sodu, ano, vzpomínku na ten satirický pořad. Myslel jsem si, že to bude těžké, že to nedá ani Honza a ani vy, posluchači relaxáci, ale poradili jste s tím úplně brilantně, takže velká gratulace. Dneska jsem taky vytáhl poměrně těžkou ukázku a je to o jednom seriálu taky, který běžel v 90. a má hodně, hodně těžkou tu úvodní znělku. Honzo, nezávidím ti to teda dneska. Soutěžíš o dva body, vy relaxáci samozřejmě o písničku na přání, znáte to, jsme rádi, že jste s námi a pojďme se do toho ponořit.
0: Tak jdem na to.

0: Těžký, hodně těžký.
1: A tam říkal pes, já jsem tam slyšel
0: ano,
1: psa.
0: Ano, už tady píšete doktor z hor, to bych taky se nechal tak jako, jo, já bych taky myslel, že to je doktor z hor teda, jo, ale ne, to není taky, správná.
2: Ale když jsi říkal, že to je soutěžní.
0: To jsem říkal, ne.
2: Zaznamenal jsem to.
0: Fakt? To bylo včera, ne? To bylo včera, včera, no. Minulý týden, nevím.
2: Tak počkej, takže je to sdílka seriálu.
0: Pokud
2: teda
0: jsem to řekl, tak se omlouvám.
2: Ne,
0: tedy.
2: Ne, tak možná já
0: nevím,
2: jsem.
0: Já nevím.
2: To je tady horko v tom studiu, že jo? Takže možná mi ten mozek takhle úplně dobře nefunguje.
0: No, je to seriál, je to normální seriál.
2: Seriál, jako, no, je tam pejsek.
0: Ne, z Ameriky, z USA, to k nám přišlo.
2: 90. léta tedy, no, takže jsme na to mohli koukat jako malí.
0: To určitě.
2: To já nedám.
0: Já se nedivím. Je to nic neříká. Já bych to taky nedal teda, jo. Já bych to taky nedal, ale samozřejmě jako kult, no. Kult určitě pro milovníky zvířátek. Sami jste to tam zaslechli. No Honza už je
2: no,
0: z hry.
2: No ale já to, počkej, tak nedám to, můžu ještě tipnout. Jako,
0: vidíte,
2: tipnu
0: musím, aspoň. To nedá, vidíte, furt bojoval, čo. No a je to zase. Ty nejdřív, že ne, pak zase, že jo.
2: No ne, tak je to už jenom tip, já to nevím na 100%, jo, ale můj tip je L.
0: L.
2: Já jako neznám to bez boje.
0: A název toho zvířete je co? To je?
2: Pejsek.
0: No, možná, že ano.
2: Takže druhý písmenko už asi nebudu napovídat posluchačům, ne?
0: No to ne. Tato
2: cesta
0: ne.
2: Je správná.
0: No tak
2: zkuste. Tak je to holčičí si jméno, takhle.
0: Fena.
2: No, říkám holčičí jméno.
0: Tak jestli si na tuhle tu fenu vzpomenete, která začínala na písmeno L, tak by to mohlo být relaxáci. Zkusit.
2: Takže bych měl dva body zase?
0: No, tak ne. To je takový jako ušmudlaný dva body, tak to je jeden bod.
2: Proč už mu dali?
0: No, protože nejdřív říká, že to nevíš.
2: No, nevím
0: pak
2: to
0: zase,
2: na 100%.
0: Že víš, nevím to na 100%. Tak jsem chláp a vím nebo nevím, ne? No.
2: Tak prostě nedáš mi dva body, dobře. Ne. No tak uvidíme, dáme posluchačům písničku na přání 666-736-736. Nápověda tedy ode mě, začíná to na písmenko L a vypadá to, že je to dobrá nápověda.
3: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Vracíme se zpátky do souboje moderátor versus právař. David v rychlosti připomene dnešní snělku. A klidně do toho mluv, protože myslím si, že řada posluchačů už asi tuší, co by to mohlo být.
1: Štěkal tady pejsek, tak jsem se trošku bál, přeci jenom člověk má takový ten respekt, ale ona je to Fenka, je to krásná Fenka, která stvárnila hlavní roli právě v tomhletom seriálu. Já jsem ji schválně jako vypíchnul, protože když se řekne pejsek a seriál, tak se každému asi vybaví komisař Rex. A je to nespravedlivý, protože musíme zmínit právě i ten protějšek, a sice Fenku jménem. Já to neřeknu, třeba nám to řekne někdo z vás.
0: Tak kdo je na telefonu, hezké odpoledne?
2: Zdravím, tady Jana z Kralup.
0: Zdravíme Janičku. Janičko, tak jaké jsou prázdniny roku 2026?
2: No pro mě umorný, vedro nemám ráda, takže nic moc.
0: Tak ale David teďko říkal, že zítra by mělo být trochu chladněji.
1: O 3 stupně to spadne.
0: No, tak to není moc.
2: No,
1: to nevadí, ale pojďme tedy k tomu seriálu, jaký to byl seriál?
2: No to je seriál, Vlastně se vrací, krásná zlatá kolie.
1: Ano, přesně, přesně tak, výborně. Tak ty máš pejska?
2: Mám, Yorkshireka.
1: Jo, no tak to vidíš, tak to je paráda. No a jak snášíte ty teploty, taky blbý věc, že jo, samozřejmě.
2: Tak jako já, no, my jsme oba kardiaci, tím je to daný.
1: No právě, že ty pejsci a samozřejmě, i když se přidá nějaký to zdravotní omezení, tak je to potom problém, tak doufám, že tě aspoň třeba trošku schladí, nakopne ta písnička, kterou jsi si vybrala, že?
0: Co to bude tedy?
2: No, písnička 17.
0: 17, no hele, tak já když tady dám do našeho vyhledávače, do té databáze 17, tak mi tady vyjel Thomas Gold, tak jestli ho tam mám dát, jestli je to třeba ono, snad ano.
2: Jo, dej určitě, jo? Když to tam dej.
0: Dobře, jo, tak dáváme. A je to tedy pro tebe, do Kralup a pro koho dalšího?
2: Pro všechny, kdo poslouchají.
0: Dobře, no tak pouštíme a děkujeme za zavolání, Janíčko, krásné prázdniny a zvládni to horko.
2: Já vám taky děkuju, mějte se prima, ahoj.
0: Ahoj.
3: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Za chvilku máme 16 hodin a jsou na řadě zprávy.
1: Beroun dokončí opravy Švermovy ulice a pozor na přepravu elektroniky v letadlech. Více ve zprávách.
2: Relax Radio.
1: Berouně začala poslední etapa rekonstrukce Švermovy ulice. Pracuje se na propojce mezi Hospodářským dvorem a na parkovišti. Součástí projektu je i rekonstrukce ulice ve svahu. Majitelé garáží mají podle radnice sledovat postup prací, aby včas stihli vyparkovat svá vozidla. Centrum Slaného dál rozkvétá, více už starosta Martin Hrabánek.
3: Na sloupech veřejného osvětlení se objevují květinové závěsy. Zpříjemňují atmosféru ulic a přináší do nich více barev.

0: inflaci. Současný kabinet s tím ale nesouhlasí. Roční kupon tak s velkou pravděpodobností bude dál stát 2570 korun. Elektronika s bateriemi o vyšší kapacitě patří v letadle do příručního zavazadla, pokračuje mluvčí letiště Praha Denisa Hitmánková.
1: Povinnost je to z bezpečnostních důvodů u zařízení, jako jsou powerbanky, notebooky nebo tablety. Drobná elektronika s menší vestavěnou baterií, například holící strojek, elektrický zubní kartáček, může být přepravena nejen v příručním, ale i v odbaveném zavazadle. Cestující by však měli zajistit, aby nedošlo k náhodnému zapnutí daného zařízení.
0: Porušení pravidel může způsobit zpoždění letu. A jdeme na sport. Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Blimel. Podepsal 4letou smlouvu. Stejnou dobu přitom strávil v zámoří a zahrál si i NHL. Útok Sparty tak má po Jiřím Sekáčovi druhou výraznou posilu.
2: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
3: Relax Radio. Relax Radio. Časí.
0: Výstraha před silnými bouřkami nově platí až do zítřejší 9. dopolední. Meteorologové ji tak o 12 hodin prodloužili. Jinak v noci nás kromě bouřek čeká i 18 až 15 stupňů, zítra pak oblačno a 23 až 26 stupňů Celsia.
4: Tak já vítám naše posluchače a samozřejmě i tebe.
0: Ano, my vítáme taky tebe.
4: Vítáme. A tak se tady vítáme, máme se rádi, že prosím tě, já jsem si teďko vzpomněla, jak teďko ohledně toho té elektroniky v tom letadle.
0: Ano, ano.
4: Já jsem před 2 rokama letěla do, myslím, že do Ameriky to bylo. A senátor měl samozřejmě velkou hokejovou tašku. A když jsme přiletěli na místo, tak i když jsme tu tašku pořádně zavázali, dali jsme tam zámeček, tak po rozbalení jsme tam našli dopis. Jo.
0: Ano.
4: A ve Frankfurtu asi zřejmě nevím, jako určitě jsme tam dávali žádnou powerbanku, nic. Ale něco mu tam vzali a řekli, že pokud to budeme chtít, tak se máme o to přihlásit. Dodnes samozřejmě nevíme, co to bylo.
0: Jo, no, takže neprošlo to přes Němce v podstatě, jako Frankfurt. Teda jako...
4: Asi Frankfurt, ale opravdu nevím, co se jim tam nelíbilo. I přesto, že jsme to měli několikrát zamčené, oni vždycky najdou tu cestu,
0: no,
4: jak se tam dostat.
0: To je německá preciznost, jak se říká.
4: No.
0: Že
4: no, takže bacha na elektronické věci. Docela by mě zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby tam třeba nějaká slečna nechala Robertka.
0: Tyjo.
4: To by byla velká vibrace, by vybrala
0: Jarko.
4: I letadlo. Jedeme dál, Watermelon Sugar v následující hodince. Máte se na co těšit, Jarka Poláková za mikrofonem.
3: Relax Radio.
5: Jarka Poláková a David Latovský.
3: Relax.

0: Takže ještě jednou krásné odpoledne. Jarka Poláková vás zdraví a já mám dneska pro vás připravenou do mého driveu takovou zajímavou otázku. Zajímavou, no tak možná pro někoho ne. Ale možná se na tuhletou otázkou už někdo z vás zamyslel. Kdybyste třeba měli, nebo k vám přišla, dala vám kouzelnou hůlku a mohli jste na sobě změnit jednu jedinou věc. Tak co by to bylo? Někdo by třeba chtěl být o pár centimetrů vyšší, proč nejsi větší? Nebo by chtěl být zase lehčí, někdo by chtěl mít více vlasů a prostě další spousta změn, který na sobě byste vy uznali, že by chtěli změnit. Já si kolikrát říkám, že je docela zajímavé, že často řešíme věci, které si ostatní třeba ani nevšimnou, zatímco my se kvůli té věci nebo té maličkosti trápíme. Lidé kolem nás si nás prostě pamatují hlavně podle úsměvu, humoru, toho, jaký jsme a jak se vedle nás cítí. No tak mě zajímá právě ten váš názor. Kdybyste mohli tu jedinou věc na sobě změnit, co by to bylo? Pište mi své odpovědi a příběhy. Jsem zvědavá, jestli převáží změny vzhledu nebo spíš třeba vlastností. No a za chvíli si některé vaše zprávy společně přesteme a teď už pojďme dát další skvělou muziku na Radio Relax.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Fotbalový šampionát.
1: Fotbalové mistrovství světa dnes nabídne opravdovou lahůdku. Od 9 hodin večer se v Dallasu utkají v prvním semifinále Francie a Španělsko. Podle mnohých jde o předčasné finále celého šampionátu. Francouzi zatím vyhráli všech 6 zápasů a ve vyřazovací části ještě nedostali ani jeden gól. Spoléhat budou především na Kyliana Mbappého, který s 8 zásahy vede tabulku střelců. Španělsko ale drží sérii 36 utkání bez porážky v základní hrací době a proti Francii vyhrálo poslední 2 vzájemné duely. Kdo uspěje, zahraje si v neděli o titul mistra světa. Druhého finalistu určí středeční souboj Anglie s Argentinou.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Dneska máme 14. července a v tento den slaví svátek všechny Karolíny, Káji, Kájinky a Karolky. No tak pojďme si něco tradičně před kalendářem říct o tomto jméně. Jak vlastně vzniklo? Jméno Karolína má staroněmecký původ a vychází zejména Karl. Jeho význam se nejčastěji překládá jako svobodná žena nebo žena se silnou vůlí. A možná právě proto se o Karolínách říká, že jsou cílevědomé, samostatné, společenské a dokážou si jít za tím, co chtějí. Tohle jméno navíc nosí řada známých Češek, kdo sledoval tenis, tak samozřejmě Karolína Muchová nebo Karolína Plíšková a nebo světově známá modelka Karolína Kurková. No a teď už je čas na dnešní kalendárium.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 14. července. Tento den roku 1919 se narodil italský herec Lino Ventura. Po 20 letech přišel na svět zlatý a český slavík Karel Gott. V roce 1952 spatřil světlo světa basák Ultravox Chris Gross. Čtyři roky před ním se na světě objevil pozdější prezident Sony Music a manžel zpěvačky Mariah Carey, Tommy Mottola. Ročník 1966 je klávesák Crash Test Dummies Alan Wright. Roku 1971 se také narodil kytarista Verve Nick McCabe. Nejmladší z dnešních oslavenců je švédská princezna Victoria. Na světě je od roku 1977. Tento den v roce 1927 se uskutečnil první komerční let směr Havaj. 13 let na to se Litva stala součástí Sovětského svazu, aby se později zase trhla. Roku 1951 si užili diváci stanice CBS první sportovní večer v barevném. Vysílali se dostihy. Ten samý den i rok někdo na koně vsadil a vyhrál na tu dobu neuvěřitelnou částku $1 000 000.
2: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Music on the Square. To je akce, která se koná každý prázdninový pátek na Masarykově náměstí ve Slaném. Tento pátek vystoupí skupina The Blues Roses. Hudba na náměstí začíná od 20 hodin a vstup je samozřejmě zdarma. Další pozvánku tady máme na koncert Totální nasazení v Pavlíkově. Tento pátek 17. července od 19 hodin. No, akce se koná na fotbalparku v Pavlíkově. Vystoupí i kapely Zakázané ovoce a Dilemma in Cinema. Vstupenky zakoupíte na SMS ticket nebo na místě. A pokud to trošku přeženete s alkoholem, tak máte možnost spát pod stanem a nebo pod širákem.
1: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Máme tady několik zpráv na naše dnešní téma, které je, co byste na sobě změnili, pokud byste měli tu možnost, ať už by to bylo něco z plastické chirurgie, nebo třeba nějakou vlastnost. A zpráva zní takto. Ahoj Jarko, kdybych si mohla na sobě něco změnit, tak rozhodně boky. Přijde mi, že když si obléknu džíny nebo šaty, vždycky jsou to právě ony, co mě nejvíc trápí. Jinak jsem se sebou celkem spokojená, ale ty boky bych klidně o pár centimetrů ubrala. Krásné vysílání přeje Martina z Berouna. Martino, moc krát děkujem za zprávičku. Já teda vůbec nevím, jak velké boky máte. Fotografii jste bohužel nepřiložila. Haha, to byl vtip samozřejmě. Takže je dost možné, že si na sebe jen zbytečně přísně díváte. A navíc říká se, že chlapi mají rádi, když jsou ta takzvaná madla lásky, tak jako trošku pevněji za co chytit. Takže bych s těmi boky možná nebyla až tak přísná. Hlavní je, abyste se samozřejmě cítila dobře vy sama. A kdo ví, třeba právě to, co vy považujete za nedokonalost na sobě, je pro někoho jiného ta největší přednost. No, tak pište dál na 606-736-736 a teď už Miraj a dokola.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Před námi je teďko taková jedna taneční klasika z devadesátek. Je to německé duo Jam & Spoon, její skladba That's What You Get, tedy v překladu To je to, co dostaneš, má přesně ten typický zvuk, který tehdy královal klubům i rádím. Tak si pojďme společně užít tohle písničku. Tohle je Jam & Spoon, That's What You Get.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Máme 17 hodin a před námi jsou zprávy na počasí.
3: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
1: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Časí. No, i když to hlásili už na dnešek, že bude venku dost hustá bouřka, tak nevím, ale zítra bude údajně něco divočejší než dneska, tak nevím. Na severovýchodě republiky čekáme hlavně během dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm, přeháňkami a místy také silnými bouřkami. Ty mohou být výjimečně i extra silné. Ve zbytku Česka bude převážně oblačno až polojasno a odpoledne se mohou místy objevit přeháňky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na severu bude kolem 21 stupňů. 17 až 18 hodin. Tak co vás může naše posluchače

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

0: to byla Mimoza, písnička Medly a teď už je před námi anketa Relax v ulicích. Tentokrát to bude taková, dá se říci, malinko otázka, ani ne tak na tělo, ale jako na naše vědomosti. V médiích často slýcháme o ceně barelu ropy. Střídavě buď klesá, nebo stoupá a podle toho se taky odvíjí cena na pumpě. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, kolik vlastně litrů má ten jeden barel ropy? Ne? No tak jdeme na vaše odpovědi.
1: Relax v ulicích.
2: 165 litrů.
3: Tisíc litrů by to mohlo být. Asi tak nějak. Možná, že je to víc. Nevím.
2: Tak to nevím. Kolik má barel? To jsem jí na tě nepřemýšlel. 150.
4: 15 litrů nebo nevím.
5: 120? Nevím. Na barely se tady nejede. To je mezi světově. No, tak dejme tomu 120 litrů.
6: Myslím si, že jeden barel ropy má, podle toho, jak velký barel to je, ale asi 10 litrů.
7: Myslím si, že 100 litrů, možná víc litrů.
6: Tak jelikož jako můžeme mít jakýkoliv jako objemný barel, tak jakože záleží asi na tom objemu toho barelu. Myslím si, že prostě záleží na objemu toho barelu, že jo, jakože.
8: 50, určitě 50 litrů, protože já na ropu teda nejezdím, ale jezdím na benzín a vím to 100%.
9: No tak zrovna tohleto bych měl vědět teda moc dobře a to přesně úplně nevím, takže asi přesně tipnu, že to bude 60 litrů.
6: Nevím, já jsem úplně blbá, nevím.
10: To bude hodně.
11: Ty krása, to jsou otázky. Hodně, opravdu hodně, to jsem přesvědčený.
12: To bude 150, myslím. 150 litrů, že to je jako dobrý pro ten transport.
13: Tak já, když si to takhle jako převedu, zamyslím se nad tím, nějak podle mě 150 litrů, jestli by to tak jako cca mohlo být.
0: Tam jedna posluchačka říkala, že záleží samozřejmě na tom, jaký barel to je. Tak já teda taky, když se mi řekne barel, tak si představím ten barel, co je, většinou máme v lodi, když jedeme nějakou řeku, že jo, když má jako v kánoji, tak tam mám třeba ten 50 litrový barel. No, takže taky byla docela taková filuta, musím říci, ale jinak ten barel jako takový, ve kterém se převáží nafta, tak má 150, nebo pardon, ropa 159 litrů. No, to už je trošku větší barílek, který už by se nám moc do té kánoe nevešel. Teď už slíbený Avicii a Hey Brother.
1: Prázdniny s Relaxem.

0: Před námi je jeden z největších hitů britské skupiny The Beloved, která vznikla už v roce 1983, ale největší úspěch slavila právě se skladbou, která za chvilku zazní, Sweet Harmony. Ta vyšla v roce 1993 a dodnes je symbolem pohodové taneční atmosféry i takového pozitivního poselství. Protože když si přeložíme samotný název, tak to znamená sladká harmonie. Možná si vzpomenete, někteří z vás, na videoklip, který svého času vyvolal pořádný rozruch, protože byl na svou dobu velmi odvážný. Já mám potkají pocit, že jedno je jisté, tahle melodie prostě nestárne. Jdeme si ji pustit, The Beloved and Sweet Harmony.
1: Relax, největší hity

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: Nevím, jestli našim posluchačům říká něco jméno Jasper Forks, ale každopádně je to název projektu německého producenta Alexe Christensena, který v roce 2010 vzal jednu nádhernou klavírní melodii, která se jmenuje River Flows in You, je od jihokorejského skladatele Jirumi a proměnil ji v taneční hit. Mimochodem, název River Flows in You, tak to bychom přeložili doslova, řeka proudí v tobě. A možná vás překvapí, že právě tahle melodie byla dlouhá léta spojována fanoušky ságy Twilight neboli Stmívání. I když se vlastně ve filmu nakonec neobjevila, ale je to velice oblíbená klavírní skladba všech zkušených klavíristů. Tak jdeme si pustit Jasper Forks a River Flows in You.
1: Relax. Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na dálnici D8 ve směru od německých hranic na Prahu počítejte mezi 18. a 20. kilometrem se zdržením. Na vozovce stojí porouchané vozidlo, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace hlásí také dálnice D7 ve směru z Chomutova na Prahu. Mezi 5. a 6. kilometrem havarovalo osobní auto, které narazilo do svodidel. Na místě zasahuje policie České republiky a provoz je veden se zvýšenou opatrností kolem překážky na vozovce. Jezděte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Jestli se vám někomu stalo, to, že jste ráno asi možná spíše ženy, ale může to být i mezi muži, stali jste ráno, stoupili si před zrcadlo a řekli si, teda dneska mi to teda jako fakt stačí, teda sluší, stačí taky, ale sluší především, že jo? Každý ráno, jako když se probudí, tak ospalky a tak dále, ale většinou, když už jdete do práce, tak takový ten poslední, to poslední juknutí si do zrcadla a řeknete si, jo, hele, dneska je to fajn, dneska je to v pohodě. Tak představte si, že podle statistik, my, kteří se dokážeme pochválit před zrcadlem, tak patříme mezi menšinu, protože průzkumy ukazují, že se svým vzhledem není spokojených až 8 z 10 žen. U mužů je to sice o něco lepší, ale ani oni nejsou úplně bez starostí, jen mají trochu jiné sny. Zatímco ženy by nejčastěji ubrali pár centimetrů v pase nebo na bocích, chlapi by si nejradši přes nos přidali bicáky, vyrýsované břicho a někteří možná i pár centimetrů do výšky. No a pak je tady ještě jedna taková zajímavost. Každý rok podstoupí v Česku desítky tisíc lidí plastickou operaci a drtivou většinou tvoří samozřejmě ženy. Nejčastěji si však upravují víčka, prsa nebo se jde na liposukci. Jenže nejvtipnější na tom je, že člověk může mít pocit, že má obrovský nos, velké boky nebo odstávající uši, ale ten druhý si toho všimne, jen když mu to řeknete. Protože jako, jo, myslím si, že ty vaše mouchy vidíte jenom vy, ale nikdo jiný. Takže opakuji dnešní téma, co byste si na sobě nechali změnit, pokud bych vám dala kouzelný proutek? Pojďme si to klidně vzít s humorem, můžete mi napsat, že jako klidně břicho nebo vrásky, ale asi pojďme se jako nad tím samozřejmě zasmát, protože člověk by se měl cítit dobře, většinou ty oční víčka jdou lidé, kteří prostě už to potřebují ze zdravotních důvodů. Pište mi na WhatsApp nebo SMSku, jsem zvědavá, co byste změnili vy, 606 736 736.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

Milí relaxáci, teď vás pobavím, protože mi přišla úžasná zpráva od Pepy z Rakovníka. Ahoj Jarko, já bych na sobě změnil jedinou věc. Chtěl bych mít břicho jako z reklamy na spodní prádlo, jenže moje břicho je spíš jako z reklamy na rodinnou pizzu. Manželka ale tvrdí, že je to ideální polštář na večerní televizi. Tak asi zůstanu originál, zdraví Pepa. To je krásné. Já teda musím říct, že se mi to líbí. Kolikrát si říkám, že možná lepší polštář na obětí než pekáč puchet. Tak i takhle můžeme koukat na naší změnu. I vy můžete psát 606 736 736.

0: hodiny, mi ukazují 18 hodin a jdeme si říct, jak bude zítra.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Časí.
0: Pokud máte na zítřek naplánované aktivity venku, raději mějte po ruce deštník. Největší pravděpodobnost deště a bouřek bude dopoledne na severovýchodě republiky. Jinde se přehánky nebo bouřky mohou přidat hlavně během odpoledne. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 28 stupni, takže i přes přechodně deštivé počasí zůstane příjemně teplo. No, budeme pokračovat v našem tématu, protože posluchači píšou a dáme si hudebně YouTube Atomic City. Tak si pořádně Rádio Relax dejte na hlas a zůstaňte s námi.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Milí posluchači, přiznejte se, když se řekne veřejný záchod neboli veřejné WC. Dokážete držet celý den, jenom abyste na tyhle, do téhle oné místnosti nemuseli stoupit? Mám pocit, že jsou lidé, kteří se bojí do té místnosti vejít, už jenom s tím pocitem, jako kam mám šahnout, na co, jako, jak chápete, určitě jste nikdy byli na veřejném záchodku. Musím říct, že nedávno jsem četla článek a odborníci teď, musím říct, že uklidnili mojí hlavičku. Sednout si na prkénko je prý často bezpečnější, než nad ním balancovat na jedné noze. Kolikrát si taky můžete říct, že si prostě tou toaletní mísu obšancuji toaletním papírem, že... Ale nemusíme se bát, údajně žádné pohlavní choroby z prkénka nechytíme. Mnohem je důležitější si po návštěvě tohoto, této místnosti pořádně umýt ruce. Ale stejně mám takový pocit, že veřejné záchody mají takovou zvláštní schopnost, že když člověk právě vejde dovnitř, tak to sebevědomí úplně jako vymizí a během 5 vteřin právě řešíte právě typu ty otázky, na co můžu sahnout. Tak schválně, jaký je váš největší horor z veřejného WC? Chybějící toaletní papír? A nebo se vám taky stalo, že jste z té místnosti vyšli a měli jste na lodičce ten toaletní papír přilepený? Tak mi pište vaše historky 606-736-736.
1: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Jestli máte rádi 90, tak teďko pozor, čeká nás jedna z největších tanečních klasik, Miss Jane. Vypadá to jako divčí jméno, ale není to jméno zpěvačky. Je to hudební projekt italských producentů, kteří v roce 98 dali nový taneční kabát skladbě It's a Fine Day. Ta původně vznikla už v roce 83 jako a kapela píseň a později se dočkala několika úspěšných verzí. Právě tahle od Miss Jane, zvláště v remixu od ATB, se stala obrovským klubovým hitem. Jdeme se jí připomenout. Miss Jane, It's Fine Day.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let. It's a

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl. To se vyplatí.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo, to chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Téma veřejné záchodky. Lenka Skladna píše: Ahoj Jarko, já mám největší hrůzu z veřejných záchodů na benzínkách. Vždycky se snažím ničeho nedotknout, takže otevírám dveře loktem, splachuju nohou a nakonec zjistím, že jsem si stejně musela sáhnout na kliku při odchodu. To je boj předem prohraný. Lenko, není nic jednoduššího, než mít ještě v autě hygienické ubrousky a prostě si ty ruce ještě domít. Já mám jiné zkušenosti. Já teda kdykoliv jdu na benzínku na záchod, tak mám oblíbenou síť benzínek a tam teda pokaždý narazím na čistou toaletu. Takže já si nemůžu stěžovat. Ale jsou takové ty veřejné záchody, když jezdíte na dovolenou, tak třeba já nevím, v Chorvatsku, že jo, tam ty záchody, kde teda mám pocit, že tam přijde někdo jednou za 14 dní. No a takhle jsme jeli na dovolenou a jeden známý si koupil úžasné nové krásné bílé boty na zouvací. No a bylo 2 hodiny ráno, takže tma a říkal, že prostě na ty veřejné záchody nejde, že jde do přírody, jako vy muži to prostě tohle to můžete podniknout, my ženy ne. No a když se vrátil, tak z bílých bot nebyly bílé, ale byly hnědé a ještě k tomu moc hezky nevoněly. Takže asi si dokážete představit, do čeho asi zřejmě ten člověk šlápl. No, tudíž rada taková, prostě raději běžte tam, kde svítí světlo, na veřejné záchodky, ať potom nepřijdete o obuv nebo nejste cítit celou dovolenou.
1: Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Mám tady zprávu od posluchače, kterou vám musím přečíst, protože možná se někteří z vás, někteří z relaxáků pod tou historkou představí sami sebe. Ahoj Jarko, jednou se mi stalo, že jsem potřeboval na záchod tolik, že jsem přemohl nechuť chodit na veřejné toalety a musel se mít. Bohužel, po vykonání potřeby jsem zjistil, že není toaletní papír. Asi nemusím popisovat, co následovalo, ale od té doby si nejdřív zkontroluji množství papíru, abych nepřišel o trenky. Jo, tak já říkám, tohle je asi noční můra každého. Já samozřejmě děkuju posluchači, že mi tohle napsal, ani jsem radši neřekla jméno. A přesně se, proto se říká, že nejdřív kontroluj zásoby a potom vykonej akci. Protože když člověk zjistí, že papír došel až po výkonu, tak už se těžko asi vymýšlí plán B. Já musím říct, že my ženy máme v tomhle přeci jen jednu takovou malou výhodu, množství věcí v kabelce, protože vždycky jedna z těch věcí jsou stoprocentně balíček kapesníčků. Takže když dojde toaletní papír, často nás zachrání právě ony. Pánové to mají asi horší, ti spoléhají na štěstí a občas, jak jsme právě slyšeli, i na obětování trenek. Takže dnešní ponaučení: než se zamknete jedním oknem, kontrolujte, jestli je tam papír. Zabere to 2 vteřiny a může vám to zachránit opravdu, opravdu hodně.
1: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě. Relax rádio.

0: office.
1: 19. se blíží a já musím říct, že dnešní odpoledne bylo opravdu pestré. Začali jsme u toho, co bychom na sobě změnili a skončili jsme na veřejných záchodech. A vlastně to dává smysl, že jo? Spousta z nás někdy stojí před zrcadlem a říká si, tady bych jako ubrala, tady bych se přidala. A jenže podle vašich zpráv je nakonec mnohem důležitější umět se zasmát sám v sobě. A to je vlastnost, kterou asi žádný plastický chirurg úplně nevymodeluje. No a pak jsme zjistili ještě další věc, že bez ohledu na to, jak dokonale vypadáme, nás dokáže spolehlivě rozhodit úplně obyčejná veřejná toaleta bez toaletního papíru. Takže, já nevím, takové životní moudro, které mě napadlo, neřešme tolik každou vrásku nebo kilo navíc. Mnohem důležitější je mít kolem sebe fajn lidi, dobrou náladu. A když už jsme u toho, tak rozhodně balíček kapesničků v kabelce své partnerky nebo v autě, ten se totiž občas hodí víc než ten nejdražší kosmetický zákrok. No takže děkuji, že jste byli se mnou celé odpoledne, děkuji za všechny skvělé zprávy a hlavně za to, že jste měli smysl pro humor. Tak ať vám to samozřejmě vydrží co nejdéle a ten úsměv, ten sluší prostě úplně každému.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: 19. hodina a jdeme na počasí.
1: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
0: Zítřejší den přinese směs slunce, oblaků i bouřek. Na severovýchodě bude dopoledne nejvíc zataženo a místy zaprší nebo zabouří. Výjimečně mohou být bouřky i silnější. Ve zbytku republiky bude oblačno až polojasno a přehánky či bouřky se mohou objevit hlavně odpoledne. Teploty vystoupají na letních 23 až 28 stupňů. Na severu bude přibližně 21 stupňů. Mně nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný večer. Doufám, že v noci trošku zabouří, protože bouřky v noci, a to prostě mám ráda. No hudebně, Madonna, La Isla Bonita, jestli pak víte, kdo ji naspíval v češtině. Plachtový se vítr vám, La Isla Bonita, Leona Čáková, myslím, že se jmenovala. Ano, Leona, Ilona Čáková, pardon. Takže teď už opravdu krásný večer.
2: Relax Radio.
1: Jarka Poláková.
2: Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Už vím, máme co smyslela tím, že jednou zjistím, že čas

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: zlobit.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Radio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Lo.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 15. července. Dnešním nejznámějším oslavencem je bez pochyby Rembrandt. Tento slavný holandský malíř se narodil 15. července 1606 v Leidenu. O 450 let později také přišel na svět kytarista a jeden ze členů kapely Deep Purple, Joe Satriani. Narozeniny dnes mají také herečka Bridget Nielsen, ta od roku 1962, nebo herec Brian Austin Green, znáte ho třeba jako Davida, ze seriálu Beverly Hills 920 a jeho datem narození je 15.7.1973. V roce 1958 zemřela při automobilové nehodě matka Johna Lennona Julia. I can hardly express. Relax Radio. Relax. Relax Radio. Relax Radio.